víš, že boje kříž, tíší mě Bůh, vek měl jedíš, čekaný mě nač. Ty oči máš, kříží mě Bůh, a nevšímáš. Žebro, žebro, žebro, nímo srdce tvoje, mám tě, mám tě, mám tě, mám tě, tak jen bude víš, tě boje kříž.